0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.